0: la vista, baby.
1: Radio Aktual.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Aktual. Čaro.